0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Než začnou ptáci vracet se zpět, dá to nějakou práci probudit svět.

lásku, tak nik už nezakáže, nik lásku nezakáže, nik lásku nezakáže.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: 105,4. 105,4.

0: Živý album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Chodím svietem už pekných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zvěstil jsem, že lásku

0: dát srdce na dlaně
1: a vždycky doufám, že se večer s nimi vydaří. A taky
0: na těch dámách
1: taky trochu
0: taky mám rád.

0: směrem k zdravé výživě.
1: Napočítat kalorie.
0: Prý je zcela nezbytné.
1: Kdo spásá prase na rožně.
0: Ten tlusne tukem pod kožním.
1: A je to v háji.
0: Stěží běží k tramvaji.
1: Tak letím dívkám na pusu.
0: Jak koušou kusy kuskusu.
1: A přikusují celozrnou housku z ubrousku.
0: Říká, že jedí věci bez éček.
1: A že je pro ně blbeček ten.
0: Kdo den co den jde na pivo,
1: kupuje jen pečivo
0: z chodných tvarů ze zmražených polotovarů. A proto mám rád dámy, které uvažují sami, co kde která potravina provede s tělem.
1: Mám rád jejich povahy,
0: mám rád jejich úvahy
1: a vždy se těším, až pak s nimi půjdu večerem.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád. Prsa jsou vážně prima, jsou

0: A když se blíží desátá,
1: rozhodnou se děvčata, že mi poví dvěma slovy o nejlepším koupání.
0: Že v bazénech nešlo to,
1: tak založili biotopy.
0: Bez stopy chemie
1: lidí jezdí hromady,
0: víc sachtat se tady s žábami
1: a ovády.
0: A proto mám rád dámy, které nebojí se sami vzít tro svých rukou
1: a dělat dobrou věc.
0: Mám rád jejich pohledy,
1: když setkají se s mým, tehdy vím, že večer s nimi bude skvělý nakonec.
0: A taky
1: na těch dámách
0: taky trochu
1: taky mám rád zadek, vážně ho žeru.

0: ať už to jsou jedničky,
1: dvojky,
0: trojky,
1: nebo velký, takže při řízení dotýkaj se spojky.
0: Pravdou nech se vést,
1: prsa jsou the best.

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kľúčem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

střel do břicha a do hlavy, do břicha a do hlavy. Jak je ti mezi dvěma horami, honem se nadechni, než tě sněhy zavrát.